0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

Někdy si připadám jak pěšák v poli, co ztratil koně a teď ho nohy bolí.

někdy si připadám jak pěšák v poli uprostřed bitvy, kde lež pravdu skolí. Láska umírá a mrtvé nikdo nezbírá. V prachu bitev krvaví lidská duše rezaví a v dáli ještě zní salvy poslední. Kolik z nás musí jít údolím stínu, kde světlo ztrácí moc, když neseme vinu. Chci žít jako ten, kdo na kříži byl.

salvy poslední. I když cíl nevidím a slunce mraky střídaj, věřit se nestydí.

že málem bych se ztratil. Jsem tak slabý, ne, nemám velkou moc. Někdy se bojím svého stínu, ze strachu před druhými volám o pomoc.